0: our subject was it Ata Sri Satguru Chalisa.
1: A naším tématem byla Sri Satguru Chalisa.
0: First is the poem.
1: Nejdřív byla ta báseň.
0: And then talking about Satguru Chalisa.
1: A potom mluvíme o Satguru Chalisa.
0: Om namo Sri Gurudev ji, sabka sarjanhar, vyapak antar bahar me, par brahm kartar. I was translating already.
1: Tohle už jsme překládali.
0: But I will say again.
1: Ale znova to zopakuji.
0: That we worship and prayer to the O Gurudev.
1: Uctíváme tě a modlíme se k tobě, O Gurudev.
0: Satguru Devji, Dev Puriji.
1: O Satguru Devji, Deep Puriji.
0: Sabka sarjanhar, you are for everyone.
1: Ty jsi pro všechny.
0: Vyapak antar bahar me, outside and inside.
1: Vně i uvnitř.
0: Par Brahma avatar, you are the Par Brahma avatara.
1: Ty jsi Para Brahma avatar.
0: Devan ka param dev ho, you are the Lord God of the God.
1: Ty jsi nejvyšší, ty jsi Bohem Bohu.
0: Simru barambar, therefore again and again I bow to thee and repeat thy number mantra, your name.
1: A proto se ti znovu klaním a opakuji tvé jméno, opakuji mantru se tvým jménem.
0: Tumari kripa ke bina, without your mercy.
1: Bez tvé milosti.
0: Hove nahi bhav par, no one can cross the ocean.
1: Nikdo nedokáže překročit oceán.
0: Rishi muni sab shant jan, the rishis, the munis,
1: rishiové, muniové,
0: and sant, sadhus,
1: a sadhuové,
0: jabe tumara jap, they all meditating on you.
1: Oni všichni na tebe meditují.
0: Atma gyan ghat paikar, atma gyan, the knowledge,
1: poznání atma,
0: in our heart, has given to our heart,
1: dáváš do našeho srdce poznání atma.
0: Nirbhay ho gaya aap, and you are in our heart, within us.
1: A jsi v našich srdcích, jsi uvnitř nás.
0: Very great.
1: Je to skvělé.
0: Atma gyan ghat paikar, nirbhay ho gaya aap, therefore atma,
1: a proto atma,
0: gyana, in the heart,
1: v srdci,
0: all win us in us.
1: Vše je to v nás.
0: Nirvay, we have no any problems, any, we don't have any fear, anything.
1: A potom už nemáme žádný strach a žádné problémy.
0: Ah, Gurudev, you have given us this.
1: Toto nám dáváš, Gurudevo.
0: Satguru Chalisa jo pade, those who will read this Satguru Chalisa.
1: Ti, kdo budou číst tuto Satguru Chalisu.
0: Satguru Chalisa is a name of the Gurudev's, what he have written, holy
1: a
0: words.
1: Satguru Chalisa, to jsou ta svatá slova, která Gurudev sepsal.
0: Like
1: to je
0: Hanumanji Chalisa.
1: Název, podobně možná znáte Hanuman Chalisu.
0: So Satguru Chalisa.
1: A toto

0: सतगुरु चालीसा,
1: सतगुरु चालीसा जो पढ़े दोस हु विल रीड द सतगुरु चालीसा,
0: अचिक दो चतौ सतगुरु चालीसा,
1: उर गुरु ध्यान लगाए दैट वी शैल कॉन्सेंट्रेट एंड वी शैल मेडिटेट एंड चेंट हिज नेम,
0: ty by se měli soustředit, meditovat a opěvovat, prospěvovat jeho jméno.
1: Satguru Chalisa jo pade, who will read this Satguru Chalisa?
0: A kdo ji bude číst?
1: Ur guru dhyane lagaye with concentration.
0: Se soustředěním.
1: Janam maran bhavaduk mite. Janam the life.
0: Život.
1: Born.
0: Zrození.
1: Maran the dies.
0: Smrt.
1: Bhav, there is no any more fear to come back.
0: Už nemáte, už osvobodil od strachu, že se budete vracet.
1: So janam and maran is gone. Duk mit jaye, no any more problems will be there.
0: Už nebudete mít žádné problémy, zbavíte se strachu před zrozováním a smrtí.
1: Kal kabu nahi aaye, kal the yama kabhi nahi aayega. No, not will come.
0: Jama se k vám nemůže přiblížit.
1: No one will come when you die and you go. No any negative will come.
0: Když zemřete, budete odcházet, nic negativního vám nebude bránit.
1: Sadguru Chalisa kan sune. Those who will listen the Sadguru Chalisa with our ear.
0: Ti, kdo svýma ušima naslouchají Sadguru Chalisa.
1: Riddhi siddhi sukh paye. Riddhi siddhi prosperities.
0: Ty získají riddhi siddhi blahobyt.
1: Happiness.
0: Štěstí.
1: And the glories.
0: A slávu.
1: Man vanchit karj kare and whatever you wish you will get it.
0: A cokoliv si přejete, to se vám splní.
1: That's very nice. Man vanchit karj kare sare. Whatever we want.
0: Cokoliv chceme.
1: With Sadguru Chalisa read.
0: Když čteme Sadguru Chalisu.
1: And then you go, it will come for your all people. All will be good.
0: A všechno se vám dostane, všechno vám bude dáno.
1: Janam safal ho jaye. In this life.
0: A v tomto životě.
1: Our life will be perfect.
0: Dosáhnete dokonalosti.
1: Safal. It will be forever good.
0: Bude to navždy dobré, bude plný dobra.
1: And then, so these are the 4.1, 2, 3, 4 and 5. This is the what we call the poem.
0: To je ta úvodní báseň, čtyři sloky má. To je ta, čemu říkáme básnický úvod.
1: Then come Chopai. And the Chopai is about 24.
0: A to je, tak říká jsem Chopai, a to je 24.
1: Om namo Guru Dev Dayala. Om namo Guru Dev Dayala. O Guru Dev, I bow down to thee.
0: O Guru Dev, klaním se ti.
1: You are the merciful.
0: Ty jsi milostiplný.
1: Bhakt jano ke ho prativala. You are for all bhaktas, you are protector of all bhaktas.
0: Ty jsi ochráncem všech bhaktů.
1: Par upakar karo avatara, and therefore upon all of us, upkar, we are he doing for that.
0: A proto my všichni,
1: Dharo avatar, for that, O Gurudev, you are incarnating.
0: A proto se Gurudeve inkarnuješ.
1: Dubat jagme hans ubhara, that this hans means all they in the what in the ocean, and that they comes above, they will not go down.
0: A jako to, jako to, jako na, jako když na tom, v tom oceánu, že neklesnete do na dno, ale povznesete se nad něj.
1: Tera darshan kare barbhagi, O Gurudev. They are great who can see the Gurudev.
0: O Gurudev.
1: Darshan, tera darshan Gurudev.
0: Velcí jsou ti, kteří mohou dostat tvůj darshan, který dostanou tvůj darshan, o Gurudev.
1: Jinki lagan hari se lagi, and that person will have the concentration more on the God.
0: A takový člověk se více bude obracet k Bohu, více soustředovat na Boha.
1: Man vanchit karj sare. So what you wish, it will come successful.
0: A cokoliv si přeješ, v tom budeš mít úspěch.
1: Janam safal ho jaye, life will be good.
0: A tvůj život bude dobrý.
1: Om namo guru dev dayala bhakt jano ki ho pratipala par upakar dharo avatara dubat jag mein hans ubhara tera darshan kare bad bhagi. So oh gurudev, those who will have a darshan of you gurudev, they will be the greatest.
0: Ti, kdo získají tvůj darshan o gurudev, ti budou ti největší.
1: Jinki lagan hari ke lagi, and that will all the time will have concentration and feeling to the God.
0: A navždycky získají soustředění, získají cit k Bohu.
1: Naam jahaj tera sukhdai, therefore the boat which will cross us in the ocean.
0: A proto ta loď, která nás přeplaví přes oceán.
1: Very comfortably.
0: Velice pohodlně.
1: Dhare jiv par ho jai, any creatures will sit in the boat of the Gurudev, they all will come further.
0: A kterýkoliv tvor nastoupí do té lodi Sadgurudeva, ti všichni se dostanou na druhý břeh.
1: Par Brahma guru ke avinasi, par Brahma, that par Brahma, Bhagavan Brahma, par Brahma.
0: A je to Bhagavan Parabrahm.
1: Guru he avinasi, Gurudev is avinasi. Avinasi means he don't die.
0: Gurudev je avináší, to znamená, že neumírá, nesmrtelný.
1: And he is Gurudev.
0: A takový je Gurudev.
1: Shud svarup sada sukarasi. Shud means pure, clean.
0: Shubha znamená čistý, jasný.
1: In our mind we should not have negative thinking.
0: V naší mysli bychom neměli mít negativní
1: don't
0: myšlenky.
1: Don't think somebody will do some this or that.
0: Nemyslete si, někdo nám udělá tohle, někdo udělá něco
1: then
0: jiného.
1: It means that we have the milk and put little lemon and all is spoiled.
0: Je to je znamená, že máme to mléko a dali jsme do něj kapky citrónu a všechno je zničeno.
1: Shud means pure.
0: Shud znamená čistý.
1: Shavarup, that form, our body.
0: To naše vlastní já.
1: Sada sukarasi, all and all will be happy.
0: Všude, ve vše bude pořád prostoupené štěstím.
1: Guru šaman dáta koi nahi. There is no anyone than Gurudev.
0: Není nikdo takový jako Gurudev.
1: Raja Bahadsa askara, even the king and Bahadsas, they are all asking for the Gurudev.
0: Dokonce i králové a císaři se klaní a prosí Gurudeva.
1: Guru sanamuk jab jeev ho jave, who comes in the front of the Gurudev, any creature.
0: Jakýkoliv tvor, který přijde ke Gurudevovi.
1: Also humans.
0: A také lidé.
1: Guru sanmukh jab jeev ho jave koti kalp ke paap nasave, and from thousands and thousands years or birth and birth, this will be again, all will be cleaned.
0: A všechno i z tisíců tisíců zrození, všechno se před ním pročistí.
1: Jis par guru kripa ki hoi, on that Gurudev's kripa, blessing will be.
0: A kdo takové je Gurudevovo požehnání?
1: Unke kami rahe koi nahi. He will have nothing like that, this and this. You have everything.
0: Kdo získá Guruovo požehnání, už nepotřebuje nic jiného, má všechno.

0: सद्गुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु परमहंस श्री स्वयं महेश्वरानंद पुरी जी गुरुदेव की जय। सो दिस इज हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू चेक, चेक टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। सो भजन फ्रॉम कबीरदास जी सेज दैट दिस शॉल इज वेरी फाइन।
1: Tento bhajan od Kabirdásjiho říká, tato šála je velice jemná.
0: And it's colored with the color of the name of God.
1: A je nabarvená barvou Božího jména.
0: The eight lotus chakras make the spinning wheel.
1: Osm lotosových čaker se točí.
0: And the five elements are the threads.
1: A pět elementů je jako vlákna.
0: It takes 9 months. Until this shawl is completed.
1: A trvá 9 měsíců, než je ten šál hotový.
0: But foolish people make it dirty in no time, in a second.
1: Ale hloupí lidé ho hned zašpiní.
0: When my shawl was ready, I have given it to a dyer for dyeing.
1: Když můj šál byl hotový, tak jsem ho nechal obarvit.
0: And he colored it in the color, the red color.
1: A obarvili mi ho na červeno.
0: Don't be shy to wear this shawl. It's given to you only for a few days.
1: Nestyď se tento šál nosit, dostal si ho na pár dnů.
0: But those who don't know this secret, they make it dirty day by day, more
1: Ale
0: and more.
1: Ti, kdo neznají toto tajemství, každý dnem ho více a více zašpiní.
0: The great saints like Dhruva Prahlad, Sudama Sukadev, they all were keeping this shawl clean.
1: Velcí svědci jako Dhruva Prahlád a Shukadeva udržovali tento šál čistý.
0: Kabir Das also have returned this shawl as clean, bless you, as when he got it.
1: A Kabir Das také vrací tento šál tak čistý, jak ho dostal.
0: Sri Dipna Rambagwan
2: ki jai.
0: Kabir Das ji Maharaj ki jai.

0: की जय। सद्गुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु मां मंडलेश्वर परमहंस श्री स्वामेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।
1: Yes, one, because Swamiji spoke about Mother India, the trees,
2: o stromech,
1: and there's a beautiful, I would say, hymn to the Mother India.
2: A já bych řekl, že je takový hymnus
1: krásný. We know it all, the refrain.
2: O Chandana
1: hi Sikideshki Mati. And it says the soul of this country, the Bharat, is like Chandan, like sandalwood.
2: A říká se, že duše této země, Bharatu, Indie, je jako santal.
1: And each village is a land of penance, tapa.
2: A každá vesnice je místem tapasy.
1: And each girl is like a devi, like a goddess.
2: A každá dívka je božská, jako bohyně.
1: And while each boy is like God Rama itself.
2: A každý chlapec je sám jako Bůh Rama.
1: Each body is like a sacred mandir.
2: Každé tělo je jako svatý mandir, chrám.
1: Where the cow is worshipped as beloved mother.
2: Kde krávy jsou uctívány jako matky.
1: And here in this country the dawn blows the shank every morning.
2: A v této zemi za každého rána znějí lastury.
1: And dusk sings lullaby every evening.
2: A s večerním prachem přicházejí ukolébavky.
1: Where one's fortune is shaped through one's action.
2: Kde tvůj osud formují tvé činy.
1: Dedication to work is one's secret duty.
2: A zasvětit se práci, to je tvoje povinnost.
1: And where the poets sing their saga of sacrifice and penance.
2: Kde básníci opěvují pokání a oběti.
1: The knowledge and the wisdom of this land is like the water of Ganga.
2: Poznání a moudrost této země je jako voda Gangy.
1: Pure.
2: Čistá.
1: Who soldiers chant the holy Bhagavad Gita in the battlefield.
2: Kde i vojáci na bojišti zpívají Bhagavad Gita.
1: And where in a field the Sita was found playing under a plow.
2: A kde v poli v brázdě našli i Situ.
1: And where the goal of the human life is nothing less than God realization.

0: kde cílem života není nic menšího než realizace Boha.
1: Sri Deep Narayan Bhagwan ki jai, Sri Sri Devishwar Mahadeva ki jai.

0: This hymne, it says everything what Swamiji Gurudev, he was talking.
1: V tento opěvené básni, v tomto hymnu se mluví o všem, o čem mluvil Vishva Guruji.
0: The land, the earth is holy, it's like chandan, it's like sandalwood, very precious.
1: I ta země je velice svatá, jako
0: santal. The children, they are like goddess.
1: A děti jsou jako bozy.
0: Every body is like a temple.
1: Každé tělo je jako chrám.
0: And the aim of the human life is nothing else than the God realization.
1: A cílem lidského života není nic jiného než realizace Boha, nic jiného.
0: There's one bhajan with lot of wisdom from again our holy Guruji Sri Madhavananji Bhagwan.
1: A je jeden bhajan plný moudrosti od našeho holy Gurujiho Sri Madhavanandiho Bhagavana.
0: Very wise one, very good one.
1: A je to velice dobrý, plný moudrosti.
0: With lot of knowledge.
1: Mnoho.
0: Like Guruji, we had lot of knowledge.
1: Vědění, že Guruji byl
0: and
1: opravdu
0: he says,
1: moudrý.
0: My brothers,
1: a říká mi bratři
0: and sisters,
1: a sestry.
0: Sadhus.
1: Sadhuhové.
0: This life, this beautiful body,
1: tento život, toto krásné tělo je krásné.
0: It is a coach, a very special coach.
1: Je to zvláštní kočár.
0: And many, many times I was sitting within.
1: A mnohokrát jsem na tom povozu, v tom kočáru seděl.
0: The ten horses, the ten shaktis.
1: 10 koní, 10 šakti.
0: How's he pulling this coach?
1: Ty táhnou ten kočár. Ty táhnou ten kočár.
0: Our mind is controlling these horses.
1: Naše mysl řídí tyto koně.
0: With the help of our intellect.
1: S pomocí našeho intelektu.
0: Our knowledge is the light.
1: Naše
0: poznání. And the light is so bright.
1: Poznání je tím světlem a to světlo je tak jasné.
0: And in this our body, who is sitting there inside?
1: Ale kdo je uvnitř tohoto těla?
0: In this coach, the king, the atma is sitting.
1: V tomto kočáru jede král, je to atma.
0: And this atma has a very viveka mantri, a minister.
1: A mám svého ministra. Má za svého ministra, má
0: Viveku.
1: A ta je velmi zkušená.
0: That king said, because of this Viveka, these ministers, there and here in the whole universe, I had no troubles. We had such a comfortable journey.
1: A ten král říká, díky tomuto ministrovi, díky Vivéce, ať už v tomto nebo na jiném světě, nemám žádné, jsem se nesetkal s žádnou překážkou, neměl jsem žádné problémy.
0: But there in this body they came the five thieves inside.
1: Ale
0: and they took everything away and they took the coach away.
1: Ale v tomto, do tohoto těla přišlo 5 zlodějů a ty všechno ukradli a ukradli mi ten kočár.
0: The five thieves, the karma.
1: A je to 5 zlodějů, karma, kroda, mada,
0: the loba,
1: lobha,
0: the ahamkara.
1: A ahamkara.
0: And the coach and the horses, they lost their way. But then Gurudev came and with his vakya, with his word, with the arrow of his word, he shot there and all the thieves were running away.
1: A kvůli těm zlodějům ty koně a ten kočár zbloudil, sešli z cesty, ale pak přišel Gurudev a svými slovy jako šípy zahnal těch 5 zlodějů.
0: And holy Guruji said also the Jodha Loka Ikiso Brahman in this body all the lokas from the foot sole this the head.
1: A holy Guruji říká, v tomto těle najde všechny loky od chodidel až k hlavě.
0: All the lokas are projected. All the lokas is there and all the Brahmand and all this universe.
1: Celý vesmír.
0: Sun systems, not universe, sun systems.
1: Celý sluneční systém.
0: This is 2001.
1: Promítá do tohoto těla.
0: Sun systems are in this body.
1: A tisíce slunečních systémů jsou v tomto těle.
0: In this coach are so beautiful instruments. The five karmindrias, the five gyanindrias.
1: Tento kočár má krásné nástroje, má karmendrie a dhyanendrie.
0: Oh my brother and sister sadhus, my coach is wandering.
1: Oh mý bratři a sestry sadhuové, můj kočár putuje.
0: The holy worship Tridip Narayan Mahaprabhuji, he showed me everything, holy Guruji said. In this coach, in this my body, I enjoy it.
1: A holy Guruji říká, uctívaný Bhagaván Tridip Narayan Mahaprabhuji mi ukázal všechno a díky němu v tomto kočáře zažívám radost.

0: Sri Dipnara
1: Bhagavan ki jai. Sri Sri Devish Paramadeva ki jai. Sri Madhava Nanji Bhagavan ki jai. Vishwakurumam Leshva Sisvameshva Nanji Gurudeva ki jai.
2: So Swami Mahaprabhu will translate the Bhajan first. It is Dodin Kachaka Memela.
3: Swami Mahaprabhu ten bhajan přeloží, je to bhajan Dodin.
2: About there's only 2 days.
3: O tom, že máme jenom 2 dny.
1: As from Swami Brahmananji.
3: Je to bhajan od Swamiho Brahmananjiho.
1: Swami Brahmananji said, disciple from Srima Prabhuji, he said, only for 2 days we are meeting here in this world. This was yesterday and this is today.
3: Říká to žák Mahaprabhujiho, Swami Brahmananji říká, na tomto světě se jsme se potkali jen na 2 dny, na včerejšek a na dnešek.
1: Tomorrow we don't know what will be.
3: O zítřku nevíme, co přijde.
1: It is a play of coming and going and coming and going. Somebody went and somebody came, somebody is packing and somebody is already ready, packed and alone waiting.
3: Je to hra příchodu, odchodu. Někdo přišel, někdo odešel, někdo se balí a někdo už je zbalený a sám čeká na odchod.
1: And as we know, we came alone, we are alone and we will go alone.
3: A přišli jsme, jak víme, přišli jsme sami a sami odejdeme.
1: Only if by chance two comes together, but even then they are alone.
3: A když se náhodou s někým na chvíli potkáme, nakonec stejně zůstaneme sami.
1: Only what will go with us, this is our karma, our deeds.
3: To, co nás jediné bude doprovázet, jsou naše karmy, naše činy.
1: The power of the mantra and the light of Gurudev.
3: Síla mantry a světlo Gurudeva.
1: This will guide us.
3: To nás povede.
1: And he is giving also the example of the tree, like the tree standing alone.
3: A i tady
1: in
3: mluví
1: all kind of conditions.
3: O příkladu stromu, který stojí sám za všech podmínek.
1: That's why we should do something in this world that it will not be repeated again and again.
3: Proto bychom se měli dokázat něco, abychom
1: all
3: nemuseli
1: religions one day will have an end.
3: Pořád všechno opakovat znovu a znovu.
1: But the connection to God never.
3: Náboženství jsou konečná, ale spojení s Bohem je věčné.
1: Millions of pesos, rupees, euros.
3: Můžete mít miliony peněz, rupí, euro.
1: Through sin.
3: Skrze hřích.
1: Through taking away.
3: Že jste si
1: to tricks.
3: Nakradli a ošidili jste někoho.
1: But you should know that you get not one, that you can't take 1 euro or penisa with you.
3: Ale vězte, že sebou si nevezmete ani
1: korunu. Life will flow away.
3: Ten váš život uplyne.
1: Like the water which you want to hold in your hand.
3: Jako voda, kterou chcete udržet na dlani, neudržíte ji.
1: That's why.
3: Proto.
1: Dharm, Dhiraj, Mitra and Arunari, here Guruji says, these 4 things. We have to prove at the right time and at the right moment.
3: A jsou 4, které se prokáží ve správnou chvíli na správném místě.
1: The true friendship.
3: A to je skutečné přátelství,
1: partner,
3: skutečný partner,
1: duty,
3: vaše povinnost,
1: yes,
3: vaše cesta.
1: End of this life. Nobody can help you. No father, no mother, no partner, nobody.
3: Ale na konci života vám nikdo nepomůže. Ani bratr, ani sestra, ani rodiče. I když vás budou žít za ruku a říkat, jsme tu s tebou, nepůjdou s vámi. Každý den zažíváte to, že tento svět je smrtelný. A Brahmananji říká, proto medituj neustále na Boha. A
1: věz,
3: že tento svět je jenom horou příchodu a odchodu.
1: Goes away.
3: Že kdokoliv, kdo přijde, zase odejde.
1: 3D.

0: So maybe sometimes it resonates this bhajan with some state of mind which we are sometimes going through.
1: Takže někdy tento bhajan rezonuje se stavem naší mysli, s nějakým stavem, kterým procházíme zrovna.

0: tak opravdu má, že je vnitřně svobodných.
1: But what they we are doing?
0: Co vlastně děláme?
1: Money.
0: Peníze.
1: And many things.
0: A mnoho dalších věcí.
1: But it is inside.
0: A to všechno je uvnitř.
1: My God, what really happened?
0: To nás všechno jakoby svazuje.
1: How they can do my?
0: Co se bude dít a jak se uživím?
1: Oh
0: můj Bože.
1: This bird.
0: Ten ptáček, bird, o kterém byl
1: pepačen. And this bird sitting there in the on the skin, in the case.
0: Který sedí uvnitř klece.
1: And he come out.
0: A když se dostane ven,
1: but he's standing in the tree.
0: Tak stojí na nějakém stromě.
1: And he said.
0: A říká si.
1: Where I will be? How God have given me there?
0: Kde budu? Kde mě Bůh chce mít?
1: So you have given me very open.
0: Čili otevřete se mi.
1: Thank you very much, my friend.
0: Děkuji mnohokrát, přátelé.
1: But where I can go?
0: Ale děkuji, že jste mě osvobodili, ale kam teď mám jít?
1: I will fly.
0: Poletím.
1: I fly very bad.
0: Poletím vysoko, daleko.
1: And I see if there is someone my friend.
0: A uvidím, jestli najdu někoho blízkého.
1: That I can come with him.
0: Abych se mohl k němu přidat jako přítel.
1: And I can good eating.
0: Abych se dobře najedl.
1: Good relax.
0: Abych si odpočinul.
1: Everything.
0: Abych.
1: Oh my bird.
0: Abych dostal všechno, co potřebuju.
1: How I did like this.
0: O můj ptáčku, jak toho dosáhnu.
1: So this is like this, bhajan like this.
0: Čili o tom byla ta píseň.
1: Understand?
0: Rozumíte tomu?
1: Other bhajan.
0: Další bhajan.
1: So you know that we are many people now, they live that these birds or anything give them free.
0: Víte, že teď je hodně lidí, kteří ty zvířata, kteří jim dávají svobodu.
1: We know we have like this big, even it so big also here.
0: A že mají třeba výběhy, které jsou tak veliké jako tady naše zahrada.
1: But it is not that.
0: Ale ani to není ono.
1: We think we are his good and we give them this and that.
0: Myslíme si, že když se o ně dobře staráme, krmíme je, takže jsou spokojení.
1: But it is not there.
0: Ale není to ono.
1: And so we are like that bird.
0: A my jsme na tom stejně jako ten pták.
1: And where we go always.
0: Kam se rozletíme?
1: You go home.
0: Jedete domů.
1: With your wife, your husband.
0: S manželkou, s manželem.
1: Your children.
0: Máte tam děti.
1: Then so on. What is there inside?
0: Ale co máte uvnitř?
1: So let me come. It is the day bhajan. Bhajan is the best.
0: A tak o tom je ten bhajan. Je to nejlepší je v tom bhajanu.
1: He have done with for us. You see?
0: My jsme si to tady pro sebe uspůsobili.
1: Our bird. And he brought him inside.
0: A vrací se sem, nebo přichází sem spoustu ptáků.
1: And is free.
0: A jsou svobodní.
1: So they come in, sit, eat, and fly.
0: Svobodně k nám přilétají, aby se tady najedli.
1: So he made this like.
0: A zase odletěli svobodně.
1: Very nice.
0: A Vasant jim to tady takhle zařídil.
1: Thank you very much, Vasant.
0: Takže děkujeme mnohokrát, Vasante.
1: Yes.
2: One bhajan that it's not really about the bird, but I was trying to find one that will at least somehow have a similar topic.
0: Čili toto není úplně bhajan o ptácích, ale snažil jsem se najít takový, který bude mít aspoň podobný námět, podobné téma.
2: Ganadine Batekire, here Mahaprabhuji speaks in as a young girl, he says.
0: Mahaprabhuji v tomto bhajanu promlouvá jako mladá dívka.
2: As if he would be this girl locked in the cage for a many, for a very long time.
0: Jako kdyby byl mladá dívka někde zavřená velmi dlouho.
2: And for couldn't for many lives she is searching for her beloved husband.
0: A mnoho let ta dívka hledá svého milovaného muže.
2: And she says that I was without my beloved one, but everyone but they called me that I'm married already.
0: A ta dívka říká, neměla jsem svého muže, ale přesto mi říkali, že už jsem vdaná. Neměla jsem toho, koho miluju, ale říkali mi, že jsem vdaná.
2: And without I was living in this way without any shame in my heart.
0: Žila jsem tak bez studu ve svém srdci.
2: How I was surprised that it wasn't my beloved.
0: A jak jsem se pak překvapila, že to nebyl ten můj milovaný.
2: And so many senseless karmas because of this I have collected over the lives.
0: A v průběhu životu jsem nazbírala tolik nesmyslných karem kvůli tomu.
2: This human body I have got in the dream, and like a deer I was running here and there in the forest.
0: Toto lidské tělo jsem dostala ve snu a jako srna jsem zmateně pobíhala lesem.
2: And I have lost this human life many times.
0: Mnohokrát jsem promarnila svůj lidský život.
2: And for many kalpas I was searching a wrong husband.
0: A mnoho věků kalp jsem hledala nepravého muže.
2: I was batolil. Like a small child who is just can't walk yet.
0: Byla jsem jako batole.
2: And so I was living like this, but I could not find my avatar, my beloved Brahmagyani.
0: A tak jsem žila a stále jsem nenalézala svého Atmagyaniho, svého avatára.
2: And then I have found, Mahaprabhuji says, my beloved Sri Devpuriji.
0: A pak jsem našla, Mahaprabhuji říká, svého milovaného Sri Devpurijiho.
2: And I have dissolved in him.
0: A v něm jsem se rozpustila.
2: With one look to the divine form,
0: jedním pohledem na božskou podobu,
2: I have got my beloved husband who is immortal and unborn.
0: Svého milovaného muže, který je nesmrtelný a nezrozený.
2: Sri Dipnarayan Bhagwan ki jai.

0: हरि ओम,
1: हरि ओम,
0: गुड डे,
1: हेस्की डेन,
0: विश यू वेरी नाइस डे,
1: प्रेयु वाम क्रासनी डेन।
0: यस्टरडे वी हैड पर्टिकुलर पोस्चर्स,
1: včera jsme měli určité pozice.
0: Now, what is the main point for us?
1: A co je ten hlavní bod pro nás?
0: If we do wrong,
1: když něco cvičíme špatně,
0: whole life we are doing wrong.
1: Tak to cvičíme špatně celý život.
0: We can't achieve our goal.
1: A nemůžeme pak dosáhnout svého cíle.
0: We should not imitate others.
1: Neměli bychom napodobovat ostatní.
0: Nowadays there are many different kinds of movements and exercises and I don't know what, and all they put as a yoga.
1: Dneska jsou všelijaké způsoby, jak se cvičí, různé cviky a všechno se to nazývá yoga.
0: In England they say Rishi Bishi.
1: V angličtině se tomu říká Rishi Bishi.
0: Yeah, this is the rice and beans and everything, the mushrooms and all inside.
1: Takový myšmaš, že se prostě všechno zamíchá dohromady.
0: So there is many things, this exercise and that exercise, that Pilati and Pilata and Pundra, many things. But that is not a yoga.
1: Čili oni vezmou tady kousek nějakého cvičení, tam vezmou další cvičení a všechno to smíchají dohromady, ale to není yoga.
0: You can speak very good Czech language.
1: Můžete mluvit výborně česky.
0: And you are here 50 years, 60 years.
1: A jste tady třeba 50, 60 let.
0: But still, immediately one will say it is a foreigner.
1: Ale hned na vás je stejně poznat, že jste cizinec původní.
0: Mother tongue language is the mother tongue.
1: Mateřský jazyk je mateřský jazyk.
0: So imitation is not good.
1: Takže napodobování není dobré.
0: We are searching original.
1: A my hledáme to původní.
0: We are losing everything.
1: Ztrácíme, přicházíme o všechno.
0: So yoga is very simple.
1: Yoga je velice prostá.
0: And very scientific.
1: A zároveň velice vědecká.
0: It calms down our mind, our emotions, etc.
1: Sklidňuje naši mysl, emoce a podobně.
0: And that affects on our other part of the body.
1: A to má vliv na další části našeho těla.
0: Our nerves.
1: Na nervy.
0: Muscles.
1: Svaly.
0: Organs.
1: Orgány.
0: Circulation.
1: Na krevní oběh.
0: Digestion.
1: Na trávení.
0: Joints.
1: Na klouby.
0: Many things are suffering.
1: Mnoho,
0: if we do something wrong.
1: Mnoho z toho trpí, když děláme něco špatně.
0: If we have half knowledge.
1: Když máme jenom poloviční poznání.
0: Then also suffering.
1: Tak také to přináší utrpení.
0: If we have anger.
1: Když se zlobíme.
0: Hate.
1: Nenávist.
0: Conflicts.
1: Konflikty.
0: Etc.
1: A tak dál.
0: It's suffering our inner organs.
1: Tak tím vším trpí naše vnitřní orgány.
0: So if we can slow down.
1: Tak kdybychom dokázali zpomalit.
0: That no competition.
1: A nezávodit.
0: No challenges.
1: Nemít to jako soutěž.
0: And just do the simple postures.
1: A jenom se věnovat těm jednoduchým cvikům.
0: Yes, he said, Swamiji tells good.
1: Kos to potvrzuje.
0: This bird said, yes, yes, yes, listen to her.
1: Znělo to jako ano, ano, ano.
0: Yes, it was.
1: Bylo to tak.
0: So, also the pranayams.
1: A taky pranayama.
0: So, yoga is yoga.
1: Takže yoga je yoga.
0: So, many people have different names of the yoga.
1: Mnoho lidí dává různé názvy józe.
0: So, they have put, it's called the International Day of Yoga.
1: A vznikl Mezinárodní den jógy.
0: It's only yoga.
1: Ale je to jenom yoga.
0: Why they didn't write yoga in daily life?
1: Proč tam nepíšou yoga v denním životě?
0: Then other one will say that yoga.
1: A další řekne, proč tam nenapsali
0: then we'll say that yoga.
1: Tu moji jógu, anebo tu moji jógu.
0: So you have one name.
1: Je to jeden název.
0: So your name is only that name.
1: A vy se nějak jmenujete a to vaše jméno je
0: jedno. Now director and managers and his excellency and this and that. It has nothing to do with your name.
1: A může se vám říkat vaše výsosti, excelence, pane řediteli, ale to není vaše jméno.
0: We have name.
1: Máme jméno.
0: Rama.
1: Rama.
0: God Rama.
1: Bůh Rama.
0: Not a professor Rama.
1: A není to ani profesor Rama.
0: Director Rama.
1: Pan ředitel Rama.
0: Engineer Rama.
1: Pan inženýr Rama.
0: No. Only Krishna.
1: Ne, je jenom Krishna.
0: No other titles.
1: A nemá žádné další tituly.
0: Very simple.
1: Je to velmi prosté.
0: Buddha.
1: Buddha.
0: No, no one writes Mr. Buddha.
1: Nikdo nepíše pan Buddha.
0: Just Buddha.
1: Jenom Buddha.
0: And similarly Jesus.
1: A podobně Ježíš.
0: So we call Jesus.
1: Říkáme mu Ježíš.
0: Engineer Jesus, Doctor Jesus, Professor Jesus.
1: Není to ani pan profesor Ježíš, pan inženýr Ježíš.
0: The city mayor of the Jesus.
1: Ani pan starosta města Ježíš.
0: So therefore only that Jesus.
1: Je to jenom ten Ježíš.
0: And so God is only God, not a Mr. God, Professor God, that and that. Only God.
1: A stejně tak Bůh je jenom Bůh. Není to žádný profesor Bůh a pan Bůh, nic takového.
0: We give our humbleness and our respect something to it.
1: A my k tomu přidáváme tu svoji úctu a pokoru.
0: So similarly, yoga is a yoga.
1: Takže yoga je yoga.
0: And from this, we shall choose those good postures, easy postures that everyone can practice.
1: A z toho bychom měli vybrat takové pozice, tak snadné pozice, aby je mohli cvičit všichni.
0: It is good, but we have, if we said we practice yoga, then we should pay attention.
1: Je dobré cvičit jogu, ale když cvičíme jogu, tak bychom měli na určité věci dávat pozor.
0: Now we go for yoga practice.
1: Teď, když přejdeme k cvičení jógy.
0: There is a 90 years old person.
1: A máme tam třeba 90letého člověka.
0: And there is a 19 years old student.
1: A pak máme 19letého studenta.
0: So now the 19 years can stand up quickly, make a head standing, this standing, every standing.
1: Tak ten 19letý mladík se může rychle postavit a stoupnout si na hlavu a dělat všelicos.
0: But 95 years one.
1: Ale ten, komu je 95,
0: doesn't understand.
1: Tak ten to nechápe.
0: That cannot go together.
1: To prostě nejde dohromady.
0: So that's I have given this name yoga in the life.
1: Proto jsem to nazval yoga v denním životě.
0: But our postures are for everyone, for the small children till the above 100 or 100, above 1000 years.
1: Aby ty naše pozice byly vhodné jak pro malé děti, tak pro lidi nad 100 anebo nad 1000 let.
0: So we shall understand every postures.
1: Bychom všem těm pozicím měli porozumět.
0: Are good, but not extreme.
1: A chápat, že všechny jsou dobré, ale nejít do extrému.
0: To put your one leg over this side of your neck and other leg on this side.
1: Nemusíte si dávat jednu nohu za krk a druhou nohu ještě za ní.
0: And holding the buttocks.
1: A držet se za hýždě.
0: And making cradle.
1: A v tom se kolébat.
0: Some are they doing, they can.
1: Někteří to tak cvičí, dělají to.
0: But then suddenly something happened to the spine.
1: Ale pak se něco stane s páteří.
0: And that cradle doesn't open any more hands and legs.
1: A z té kolíbky se už nerozpletou.
0: Just lying there.
1: Tak tam jenom tak leží.
0: So there are some people can do.
1: Někteří lidé to zvládnou.
0: So this is individual.
1: A je to individual.

0: individuální.
1: Not for all equal.
0: A není to pro všechny stejné.
1: So we are trying to get simple postures that other also can do and have the same benefit.
0: Čili my bychom se měli snažit o jednoduché cvičení, které zvládnou všichni a zároveň má pro všechny příznivé účinky.
1: Therefore yoga is yoga, that's all.
0: Proto yoga je yoga a to je celé.
1: Yoga means union.
0: Yoga znamená spojení.
1: Then yoga, it means joined.
0: Yoga je sjednocení.
1: Balance.
0: Vyváženost.
1: Harmony.
0: Harmonie.
1: Uniting.
0: Spojení.
1: It is a science.
0: Je to věda.
1: From the body.
0: O těle.
1: And if we go very deep, still yoga.
0: A když jdeme velmi hluboko, tak je to pořád yoga.
1: That parents begins thinking to have a child.
0: Když rodiče začnou uvažovat o tom, že by chtěli děti.
1: There they begins to change the diet.
0: Tak začnou měnit způsob stravování.
1: Which kind of grain you should eat.
0: Přemýšlí o tom, jaké obiloviny by měly jíst.
1: Which kind of nuts you should eat.
0: Jaké oříšky.
1: Fruits.
0: Jaké ovoce.
1: Etc.
0: A tak dál.
1: Now, you see this puja, what they are doing.
0: A ta puja, které se tady věnují.
1: There is a purification.
0: Tak je očistná.
1: Now, the parents try to purify their energy in the body.
0: Jde o to, že rodiče se snaží pročistit si energii těla.
1: This is a science.
0: A už, to už je věda.
1: And it is a true.
0: A je to pravda.
1: You can make experiment.
0: Můžete si udělat takový pokus.
1: So that first they are doing puja.
0: Čili napřed provedou půdžu.
1: The husband and wife both.
0: Jak manžel, tak manželka.
1: Then all including the nature, the trees, the vegetations, the earth, the space, all elements, etc.
0: A je to půdža ke všem, k celé přírodě, ke všem prvkům, k celému tady tomu prostoru okolnímu.
1: It purifies our whole body, whole energy.
0: Půdža, která pročišťuje celé naše tělo, veškerou energii.
1: But husband and wife should have same thoughts, same feelings, same wish.
0: A manžel s manželkou by měli mít ale stejné myšlenky, stejné pocity, stejné přání.
1: Not like you are thinking of the other person.
0: Ne, tak aby jeden z nich myslel na někoho
1: doing
0: dalšího.
1: Doing only puja and this, but you are thinking on someone.
0: Děláte společnou půdžu, ale přitom myslíte na někoho úplně jiného.
1: That will bring very negative energy, very, very.
0: To by pak přitáhlo velmi negativní energii.
1: You are humiliating that element or the goddess.
0: Je to jako když jako pokořujete ty elementy a bohy.
1: We can control the body.
0: Dokážeme ovládat tělo.
1: But we can't control the feelings and mental thoughts.
0: Ale pocity a mentální myšlenky ovládat nedokážeme.
1: And according to that, the child will become.
0: A podle toho všeho takové dítě se nám narodí.
1: You see, one father.
0: Jeden otec.
1: Have the thoughts. Good.
0: Má dobré myšlenky.
1: But they were two mothers.
0: Ale byly dvě matky.
1: Two women.
0: Dvě ženy.
1: It's a long story of one rishi.
0: Je to takový dlouhý příběh o jednom rishim.
1: He had 13 women, wives.
0: Ten rishi měl 13 manželek.
1: Only.
0: Jenom.
1: And all were like one in the mala.
0: Všichni byli jako kuličky na jedné male.
1: But one was not, right, she was the eldest one.
0: Ale jedna nebyla tak docela
1: dominating.
0: Byla to taková nejstarší
1: angry,
0: z nich, dominantní a zlobila se.
1: Everything.
0: A všechno.
1: But of course she was faithful to her husband.
0: Ale samozřejmě, že byla věrná pravda svému manželovi, je to pravda.
1: But now she want to sleep with him.

0: divine child.
1: A ty ostatní manželky, které počaly v jinou dobu než při západu slunce, tak ty měly...
0: The heaven.
1: The Rakshasa?
0: No, Indra.
1: Indra se stal králem nebes.
0: Became the king of the heaven.
1: Stal se králem nebes.
0: And now the Asura.
1: A ten Asura.
0: He also have a right.
1: Měl taky právo.
0: It is his father's kingdom.
1: Protože říkal, to je přece království mého otce.
0: I am also son of the this rishi.
1: A já jsem taky syn toho rishiho.
0: I have a right.
1: A já mám právo.
0: To have the heaven.
1: Mít nebe.
0: And since that time.
1: A od těch dob.
0: Still fighting wars.
1: Pořád probíhají boje.
0: That's války. Called Asuri Shakti and Devik Shakti.
1: Pořád spolu bojují ty Asuri Shakti a Devik Shakti.
0: So when you get child.
1: Takže když máte dítě.
0: With anger. With the hate.
1: Když ho počínáte s hněvem, s nenávistí.
0: With the pain.
1: S bolestí.
0: Alcohol.
1: Pod vlivem alkoholu.
0: Etc.
1: A tak dál.
0: Then that child.
1: Tak takové dítě,
0: which will come, the soul will come, is still not here.
1: Které přijde, ta duše tady ještě není, ale vy ji přitáhnete.
0: But it will not be good.
1: Ale ta duše nebude dobrá.
0: So that is very, very important. This positive, harmonious, purified, good thoughts, and should know the times.
1: A taky velmi důležité, abyste ty děti počínaly s dobrými myšlenkami, v harmonii, s láskou a aby to bylo ve správnou dobu.
0: So purification of our body.
1: Jde o pročištění těla.
0: Our mind.
1: Mysli.
0: Our feelings.
1: Pocitů.
0: Emotion.
1: Emocí.
0: Our thoughts.
1: Myšlenek.
0: Our awareness.
1: Našeho vědomí.
0: Our consciousness.
1: Vědomí.
0: And our aim for what you are going to get a child.
1: A aby jsme měli jasný cíl, proč to dítě vlastně chceme.
0: You are bringing that soul to a human body.
1: Přitahujete duši do lidského těla.
0: You give a human body to that soul.
1: Dáváte tělo určité duši.
0: Now soul is in this body as a prison.
1: A ta duše je v tom těle jako ve vězení.
0: He don't want to go out and he's unhappy be inside.
1: Nemůže jít ven, ale zároveň je nešťastná, že je uvnitř.
0: Someone said.
1: Někdo řekl.
0: I feel so bad under my skin.
1: Cítím se špatně ve své kůži.
0: I don't feel happy in my life.
1: Nejsem v životě šťastný.
0: Better I die.
1: Radši bych umřel.
0: But you can't die.
1: Ale umřít nemůžete.
0: Fear is there.
1: Protože máte strach.
0: So that was that time rishis was giving only the children for the world on this earth for all to do good and spiritual energies and work.
1: A tehdy rishiové přiváděli děti na svět proto, aby tady rozvíjeli dobro a věnovali se duchovní práci.
0: Then after this all your pujas and your thoughts and you want to have a child and etc. and etc.
1: Když tedy chcete tu půdu proto, abyste měli dítě a věnujete se všem těm obřadům a čistým myšlenkám.
0: And mother knows.
1: Tak maminka ví.
0: That some soul is coming to her body or is there.
1: Že už nějaká duše vstupuje do jejího těla.
0: Father don't know still.
1: Ta otec o tom ještě neví.
0: But she will give him the happy news.
1: Ale maminka mu přinese dobrou zprávu.
0: Now that time husband have to help her like a servant.
1: A po tu dobu manželce slouží.
0: But not servant like a slave.
1: A slouží ne, ale jako nějaký otrok.
0: But a protective.
1: Ale jako ochránce.
0: Humbleness, kindness.
1: Pokorou, s laskavostí.
0: Never

0: angry.
1: Nikdy se na ní nezlobí.
0: Never say any harsh word to her.
1: Nikdy jí neřekne žádná tvrdá slova.
0: Of course she also.
1: A ona samozřejmě taky ne.
0: But then it has, must have very particular diet.
1: A pak je třeba dodržovat velmi přesnou, přísnou dietu.
0: Both side.
1: Na obou stranách.
0: Fruits, nuts, honey, milk.
1: Ovoce, oříšky, med, mléko.
0: The rice.
1: Rýže.
0: Some good food.
1: Prostě dobrou stravu.
0: No alcohol.
1: Ne alkohol.
0: And no meat, no eggs.
1: Žádný maso, žádné maso, žádné vejce.
0: Now your mother became a holy mother.
1: Z matky se stává svatá matka.
0: Every mother is a holy mother.
1: Každá matka je svatá.
0: And you know what's happening in her body.
1: A víte, co se děje v jejím těle.
0: Even mother don't know exactly.
1: Ani ta matka to přesně neví.
0: But there is new world is creating.
1: Ale vytváří se tam celý nový svět.
0: And who knows that will be next Kali avatara.
1: A kdo ví, kdo bude další Kali avatara?
0: But he will come to that one.
1: Všem ten se narodí tomu.
0: Who is it? Who is a very faithful?
1: Kdo je velmi věrný?
0: Husband and wife, they have no interest of the sex.
1: Manžel s manželkou nemají žádné sexuální zájmy.
0: They want to have pure life.
1: A chtějí žít opravdu čistě.
0: And that child have must a particular constellation.
1: A takové dítě potřebuje speciální konstelaci.
0: And that nourishment what mother is taking.
1: A tu výživu, kterou matka přijímá.
0: That goes also in the body of the child.
1: Ta jde také do toho těla dítěte.
0: And every organs and nerves and everything what is developing in the body.
1: A veškeré ty nervy, orgány, všechno, co se rozvíjí v tom dětském tělíčku.
0: And there is always puja, morning, noon, evening.
1: Tak na to je také speciální puja na ráno, na poledne a večer.
0: Always divine thought.
1: A s božskými myšlenkami.
0: And she always adores that you are the Atma.
1: A ta maminka se k tomu dítěti obrací jako k Atma.
0: Likewise.
1: Podobně.
0: And when the child is born, doesn't matter he or she.
1: A když se dítě narodí, ať je to chlapeček nebo holčička.
0: Both are equal.
1: Tak obě ty pohlaví jsou
0: the divine shakti.
1: Holčička je božská šakti.
0: And divine shakti is worshipped first.
1: A ta je uctívána jako první.
0: All the shaktis.
1: Všechny šakti.
0: And there are holy places where the shaktis appeared again.
1: Jsou svatá místa, kde se šakti znovu objevila.
0: It's 52 holy places.
1: Je to 52 svatých míst.
0: This is story is long, I'm not going to there.
1: Ale to je další dlouhý příběh, do toho se nebudu pouštět.
0: Then child should have very loving care.
1: A pak to miminko by mělo mít opravdu láskyplnou péči.
0: Father and mother.
1: Ze strany tatínka i maminky.
0: Now father and mother is like a bird.
1: Teď jsou rodiče jako ptáci.
0: And that baby is like an in the nest egg or a little baby.
1: A to děťátko je jako malé ptáčátko v hnízdě.
0: Their eyes must be constantly on the nest.
1: Čili jejich oči neustále hlídají to hnízdo.
0: Very often happens in nature, unfortunately.
1: V přírodě se velmi často bohužel stává.
0: The nasty bird comes.
1: Že
0: like a crow.
1: Přiletí třeba vrána nebo nějaký jiný pták.
0: Or some other animal. And takes the babies.
1: Nebo straka.
0: Little babies and kill, eat them.
1: Nebo jiné zvíře, které to hnízdo napadne a ty ptáčata vybere a sní.
0: Mother comes and look in the nest with such a sadness.
1: Maminka přiletí k hnízdu a dívá se s takovým smutkem.
0: You can't imagine her pain.
1: A nedokážete si představit její bolest.
0: She's looking in the nest and looking who was my enemy.
1: Dívá se do toho prázdného hnízda a kde je ten nepřítel.
0: The male bird comes.
1: A přiletí sameček.
0: Also sad.
1: A je také smutný.
0: I witnessed that.
1: Já jsem to viděl.
0: in Jordan Ashram.
1: V ashramu v Jordanu.
0: Big trees.
1: Tam jsou velké stromy.
0: And there's a nest of one bird.
1: A jeden pták tam měl hnízdo.
0: And they both how they were observing.
1: A viděl jsem, jak ho oba ty rodiče sledují.
0: I was about 3 weeks there.
1: Tam byl jsem tam asi 3 týdny.
0: And they gave the babies. From the eggs came out babies.
1: Z vajíček se jim vyklubaly ptáčátka.
0: And unfortunately, on 3rd day.
1: A bohužel 3. den.
0: They thought the babies okay.
1: Si mysleli, že ty ptáčátka jsou v pořádku.
0: And crow came.
1: A přišla vrána.
0: And he took babies.
1: A ty ptáčata zahubila.
0: And birds, mother, parents came.
1: A když přiletěli rodiče.
0: Very sad.
1: Tak byli velmi smutní.
0: Very sad.
1: Velice smutní.
0: Moving. And she was running behind the crow.
1: A ta samička letěla za tou vránou.
0: Tried to pick on his head.
1: A snažila se její zobákem bouchat do hlavy.
0: But crow is going up and down and see and have you seen such time like these birds?
1: Ale vrána před ní lítala nahoru a dolů. Viděli jste někdy něco podobného?
0: Therefore,
1: proto
0: the father and mother.
1: Otec a matka.
0: They should protect in every aspect.
1: By měli své děti chránit
0: then,
1: ve všech
0: ohledech. Of course, father have to go for work too.
1: Samozřejmě, že otec musí taky chodit do práce.
0: But after work you should come home.
1: Ale po práci byste měli přijít domů.
0: And many, when wife is pregnant,
1: a mnoho mužů, když mají těhotnou manželku.
0: And she is home and she's tired,
1: a manželka je doma, unavená.
0: Husband goes in pub.
1: Tak manžel chodí do hospody.
0: And drink there and eat there and then comes late.
1: A tam popíjí a jí a pak přijde domů v noci.
0: This is not good.
1: To není dobře.
0: Then it is a ceremony of the birth.
1: Pak je takový obřad při narození.
0: Then for 7 days or 15 days.
1: Pak když je dítěti 7 dní nebo 15 dní.
0: The first time saw the sun to the child.
1: Když poprvé
0: also ceremony.
1: Dítě vidí slunce, tak to je taky obřad.
0: Then when now what kind of nourishment mother should have.
1: A teď jde o to, jakou výživu by měla mít matka.
0: Nowadays they are going artificial, what you call proteins or vitamins and etc. etc.
1: Teď ty maminky často berou všelijaké umělé vitamíny a proteiny a podobně.
0: The real nourishment, real food.
1: Ale ta pravá výživa, skutečné jídlo.
0: That body accepts.
1: To tělo přijímá.
0: Artificial body doesn't accept.
1: A ty umělé doplňky vlastně nedokáže dobře strávit.
0: So many tablets what we are taking.
1: Takže ty spousty tablet, které bereme.
0: We are taking because we don't know what to do.
1: Bereme, protože nevíme, co dělat.
0: But this kind of vitamins which is artificial going.
1: Ale všechny ty uměle vyrobené vitamíny.
0: Is effects on the child.
1: Mají vliv na to děťátko.
0: Now, if mother drinks the orange juice,
1: když maminka vypije pomerančový džus,
0: the child gets diarrhea.
1: Tak to dítě dostane průjem.
0: If mother eats chilies,
1: kdyby maminka jedla chili,
0: the child feels in the milk.
1: Tak to dítě to ucítí v mléce.
0: Just before few hours.
1: Teď před pár hodinami.
0: I spoke with one mother.
1: Jsem mluvil s jednou maminkou.
0: And I said, would you like to have coffee?
1: A já jsem se jí ptal, jestli si dá kávu.
0: And she said, no, this little child, she has 8 months.
1: A ona měla 8měsíční miminko a říkala, ne.
0: I said, no, she don't like.
1: Ona nemá kávu ráda.
0: But
1: to said, miminko nemá kávu ráda.
0: But she will not drink coffee.
1: A já jsem říkal, ale tomu miminku kávu přece nenabízí.
0: She said, but it comes in the milk.
1: A ona říká, no já to by dostala přes moje mléko.
0: That's it.
1: Tak to je.
0: So if you want to make your children very intelligent,
1: čili pokud chcete
0: very humble,
1: velmi inteligentní děti,
0: very kind,
1: pokorné a laskavé,
0: strong,
1: silné,
0: everything, then mother's nourishment must be written in the book.
1: Tak pak je třeba psát knihy o tom, jak se mají stravovat matky.
0: We have here one our dear sister Kailash.
1: Máme tady naši milou sestru Kailash.
0: She's Indian.
1: Ona je Indka.
0: Now she's living in Atlanta.
1: Teď žije v Atlantě.
0: of course, they are spoiled.

0: A samozřejmě, že jsou zkažení.
1: They are also taking different kind of vitamins and this and that.
0: A taky berou všelijaké vitamíny. A
1: but her nourishment and her mother,
0: a výživa její maminky, what
1: that ask her.
0: Tak na to se jí můžete zeptat.
1: And I think she should write what after the birth one should eat.
0: A myslím, že by měla sepsat to, co
1: the
0: se má.
1: The child will be strong.
0: Po narození dítěte, aby dítě bylo silné.
1: Very vivid. Very aware.
0: Plné života, bdělé.
1: Very conscious.
0: A přitom vědomé.
1: Etc.
0: A tak dál.
1: So I think I know. My mother had that diet.
0: Myslím si, nebo spíš vím, že moje maminka takhle jedla.
1: And so we know. So I was very small like you were.
0: A když jsem byl velice malý, tak jako vy jste, když jste byli malý.
1: And when my mother would eat a little bit chili or something.
0: A moje maminka si dala trochu chili.
1: I was making war.
0: Tak jsem pak bojoval.
1: Well, so this is the duty of the father.
0: A to je povinnost otce.
1: And you know, don't think that mother is everything. No, no. Father is more than mother.
0: Nemyslete si, že maminka je všechno. Otec je dokonce víc než matka.
1: Father is protector.
0: Protože otec je ochránce.
1: Father is the master.
0: Otec je pán.
1: Father is blessing you.
0: Otec je požehnání.
1: And you know, the father have more love to the child than a mother.
0: A otec miluje to dítě možná víc než maminka.
1: But he doesn't show.
0: Jenom to nedává najevo.
1: Because the father have little bit not ego but proudness.
0: Ne, protože by měl moc veliké ego, ale je prostě hrdý.
1: It must be.
0: A musí to tak být.
1: Father should not become down.
0: Otec by neměl být
1: always energy, alert, clear.
0: Skleslý, ale měl by být plný
1: and now
0: energie.
1: Education begins.
0: A teď začíná výchova.
1: So after how many days you comes to the sun, to see the sun?
0: Po kolika dnech s tím děťátkem mít na slunce?
1: When you give the solid food to child?
0: Kdy mu začí dávat pevnou stravu?
1: So this comes to the samskaras.
0: A to všechno se zapisuje do samskár.
1: Samskaras means certain ceremonies on certain age.
0: A jsou určité obřady v určitém věku.
1: So I turned little bit road in different direction.
0: A to všechno jsem vlastně říkal, protože jsem trošku změnil směr.
1: But this is also included with the yoga.
0: Ale to všechno je také součástí jogy.
1: And then will comes the mantras and exercises.
0: A pak přicházejí mantry a cvičení.
1: All our chakras in the body.
0: A všechny čakry v těle.
1: There are chakras on the footsole.
0: Jsou čakry i na chodidlech.
1: And this is called the earth chakra.
0: A jsou to zemské čakry.
1: And the mother or father.
0: A matka nebo otec.
1: They should massage every day footsole and palms.
0: By každý den tomu děťátku měli masírovat chodidla a dlaně.
1: And it should be like this little copper bowl.
0: Může to být něco takového jako tady taková kovová miska.
1: And
0: měděná.
1: Little pure cow ghee or butter.
0: A čisté kravské ghee nebo máslo.
1: Put little on the footsole.
0: Trošku dáte na chodidlo.
1: Are you interesting?
0: Zajímá vás to?
1: Yeah, when I was about a few weeks only.
0: Když mi bylo jenom pár týdnů.
1: And I was screaming, I said to my mother, what are you doing? Don't do this to me.
0: Tak jsem plakala, volala jsem, co mi to děláš, maminko?
1: But what can I do?
0: Ale co jsem...
1: She held my foot and she was... So massage that like this.
0: Čili takto se to masíruje.
1: You will see how brilliant your brain will be.
0: A uvidíte, jak brilantní budete mít
1: mozek. How healthy you will be.
0: A jak zdraví budete.
1: All organs, everything will be relaxed.
0: Všechny orgány budou uvolněné.
1: So, 2 minutes left foot, 2 minutes right foot.
0: Čili 2 minuty levá noha, 2 minuty pravá
1: noha. Is tickling.
0: Šimrá to.
1: If you do slowly, slowly is tickling.
0: Když to děláte pomalu, tak to šíme.
1: And if you do a little bit strong, then it's pleasant.
0: Ale když trošku přitlačíte, děláte to silněji, tak je to příjemné.
1: And then on the palms.
0: A potom na dlaně.
1: Many mothers knows.
0: Mnoho maminek to ví.
1: Kiran, are you right? Am I right?
0: Kiran, mám pravdu?
1: Your mother was tickling you?
0: Šimrala tě takhle maminka?
1: She... She have now grandchild and she's doing.
0: Kiran říkala, že teď má vnoučata a těm to dělá.
1: So this chakras,
0: čili
1: then ty... there are our chakras from the ankle joint till the knees.
0: Další čakry pokračují od kotníků až po koleno.
1: This chakras belongs to the vegetation.
0: To jsou čakry, které přináleží vegetaci.
1: And from knees till the hip joints.
0: A od kolen po kyčle.
1: Is called animal chakras.
0: Jsou zvířecí čakry.
1: Asha the pashu shakti.
0: Je tam pashu shakti.
1: So there becomes animal energies coming up.
0: Čili tím vzrůstá taková jako animální energie.
1: And that is the time when the child or the yeah your child becomes what we call teenager.
0: A to přichází v době, kdy ty naše děti se dostávají do puberty.
1: And that needs the parents' awareness and food.
0: A na to je potřeba, aby rodiče byli bdělí a dávat pozor na stravu.
1: And then comes the human chakra.
0: Pak je část lidských čaker.
1: From the bottom of the spine.
0: Od konce páteře, kostrče.
1: Till the small of the brain here on the neck where the spine is adjoining the our skull.
0: Až do míst, kde končí páteř a začíná lebka.
1: This is called human chakra.
0: Čili tam všude jsou lidské čakry.
1: So joined up between animals and humans.
0: Čili spojení mezi zvířaty a lidmi.
1: So if you are aware and begins to do the human mantras and qualities to develop.
0: Pokud chcete v sobě rozvíjet ty lidské vlastnosti.
1: And then animal chakras will become weaker.
0: Tak ty zvířecí čakry se tím oslabí.
1: But now is more active animal chakras than the human chakras.
0: Ale dnes jsou aktivnější ty zvířecí než ty lidské.
1: Because it is not done that sadhana, that practice, that food, that education.
0: Protože se dětem nedostáváte správné výchovy a vzdělání, nestravují se správně a necvičí správně.
1: And after this human chakra is connection of the human and the divine.
0: Pak tam nahoře na páteři je tedy spojení mezi lidskými čakrami a božskými.
1: There are many brain centers.
0: A je mnoho mozkových center.
1: There's a bindu chakra.
0: Bindu chakra.
1: The nectar.
0: Tam je nektar.
1: And Sahasrara chakra for moksha.
0: A Sahasrara k mokše.
1: So the whole body of the human.
0: Čili to je celé lidské tělo.
1: And so such a construction.
0: A je tak postavené, poskládané.
1: That everything is in human body.
0: Že je v něm úplně všechno.
1: But this have to be taken care from father and mother.
0: Ale o to všechno se musí starat jak maminka, tak tatínek.
1: And watch your children.
0: Sledujte své děti.
1: When which kind of society they are, which kind of company they are.
0: A dávejte pozor na to, v jaké se pohybují společnosti, jaké mají kamarády.
1: But when they are already 10, 15, 18 years, they will not listen to you.
0: Ovšem, když je jim 10, 15, 18 let, tak už na vás nedají.
1: It is from that time where the parents should think about this all the way how this soul comes to this earth.
0: Vliv na ně máte od té chvíle, kdy pomyslíte na to, že byste chtěli dítě a začnete k sobě přitahovat tu konkrétní duši z nebe.
1: Responsibility of the parents is not only to give a birth to child.
0: Zodpovědnost rodičů není jenom porodit dítě.
1: But responsibility of the giving the all the human qualities.
0: Ale máte na zodpovědnost předat mu všechny lidské kvality.
1: Humbleness, kindness, everything.
0: Pokoru, laskavost, všechno.
1: And so this is a union.
0: Čili to je spojení.

0: from the cosmos.
1: Mezi vesmírem.
0: Where this soul comes is called soul is called atma anatma.
1: Odkud
0: jivatma is atma anatma.
1: Odkud přichází ta duše? Je atma a jivatma.
0: So it means atma is the supreme.
1: Atma je to svrchované.
0: And jivatma is the soul.
1: Jivatma je duše.
0: So the soul is a mixer of the atma and jivatma.
1: Čili duše je vlastně taková směs toho atma a jivatma.
0: Let's say that your soul is coated from the atma.
1: Řekněme, že ta vaše duše je jakoby obalená tím atma.
0: And above that over is the samskaras.
1: A nad tím ten další obal jsou samskáry.
0: That your karmas.
1: To jsou vaše karmy.
0: So soul is protected inside.
1: Ta duše je ochráněná uvnitř.
0: And more it comes closer when the soul makes the journey on the earth.
1: A když ta duše se pohybuje po zemi, tak se to začne přibližovat.
0: In the Upanishad is written.
1: V Upanishádách se píše.
0: I think it's Brahadarani Upanishad.
1: Myslím, že to je tato Upanishada.
0: That first the soul is released by that Dharmaraja, the god of the justice.
1: Že Dharmaraj, Bůh spravedlnosti, napřed jakoby uvolní tu konkrétní duši.
0: Is prepared for this soul to journey to the earth.
1: A připraví cestu na zem.
0: With all kinds of securities, this everything.
1: A o všechno se postará, aby ta cesta byla zabezpečena.
0: Then it comes to our earth, the era of our earth.
1: Pak se ta duše dostává do prostoru naší země.
0: It comes in that environment first into the water.
1: A napřed se dostává do vodního prostředí.
0: Humidity.
1: Do vlhkosti.
0: Clouds.
1: Do mraků.
0: And through this the jiva comes astral. He's astral, not visible.
1: A není to nic viditelného, je to astrální
0: záležitost. But it comes down as the seeds on this ground.
1: Pak přichází v podobě semen na zemi.
0: Then it goes to the vegetation.
1: Pak prochází vegetací.
0: The seeds of the vegetations.
1: A semínky, semeny té vegetace.
0: And then is searching where it will come.
1: A pak hledá, kam půjde dál.
0: According to destination. Or destiny, sorry.
1: Podle svého osudu.
0: Karma, etc., etc.
1: Podle karem a tak dál.
0: Now where this soul should go in which body.
1: Hledá, do kterého těla by mělo vstoupit.
0: 8.4 millions different creatures.
1: Je 8 milionů 400 tisíc různých bytostí.
0: And soul have to send back from the space.
1: A ty duše se musí vrátit z toho vnějšího prostoru.
0: But according to the karma it goes there.
1: A podle karem jdou na konkrétní místo.
0: Blessed, lucky,
1: požehnaní, šťastný.
0: Fortunate one.
1: S velkým štěstím.
0: That soul comes to the human body.
1: Se duše dostává do lidského těla.
0: Because then have the chance to come out of the cycle of birth and death.
1: Protože v lidském těle má možnost dostat se z toho koloběhu zrozování.
0: This is only the last gate.
1: Tam je ta poslední brána.
0: To enter to the liberation.
1: Odkud může vstoupit.
0: If we don't follow the human rules,
1: když se nebudete řídit lidskými pravidly,
0: kindness, humbleness,
1: nebudete laskaví, everything, pokorní a tak dále,
0: and if we neglect all spirituality and everything,
1: a budeme zanedbávat duchovnost a všechno,
0: then the last milestone which we have,
1: tak ten poslední takový milník, který máme,
0: we miss the last milestone,
1: tak ten vlastně mineme.
0: And we go again to the cycle.
1: A znovu spadáme do toho koloběhu.
0: So human is on the first, on the last, on the milestone.
1: Čili to lidské zrození je takový prubířský kámen.
0: To enter in Brahmaloka.
1: Odkud se dá vstoupit do Brahmaloky.
0: But many, many years and years, ages and ages, we missed it and we again go and we come.
1: Ale po celé věky se nám nedaří se do té brány trefit a padáme zpátky do

0: a točíme se v tom koloběhu.
1: It's not sure that it will come to your country back.
0: Není jisté, že se ta duše narodí znovu ve stejné zemi.
1: You were fighting against other country.
0: Možná jste bojovali s nějakou úplně jinou zemí.
1: Now you are born there.
0: A teď jste se narodili v té zemi, proti které jste
1: and
0: předtím
1: you will
0: bojovali.
1: Fight to your country.
0: A budete bojovat proti té předchozí.
1: You never knows where you will come.
0: Nikdy nevíte, kde se narodíte.
1: And maybe you will not come as a human.
0: A možná se nenarodíte ani jako člověk.
1: Again, we don't know.
0: Nevíme.
1: One saint said.
0: Jeden světec řekl.
1: Patta tutta dal se le gayi pavan udai. Ab bichare kab milenge, dur padenge jai. From this tree,
0: z tohoto stromu,
1: in the fall season,
0: na podzim,
1: with the wind,
0: s větrem,
1: strong wind came,
0: přišla vichřice,
1: and leaf broke from this tree,
0: a
1: fall down.
0: Ze stromu padá list.
1: And wind has taken away from other side of the hills of the mountains.
0: A vichr ho zavál na druhou stranu hor.
1: Patta tutta dal se, that leaf fall down, separated.
0: List spadl daleko od stromu.
1: Destiny of the wind took far away.
0: Osud v podobě větru ho zanesl daleko.
1: Now the leaf said.
0: A lísteček na to říká.
1: This separation.
0: Toto oddělení.
1: My destiny has taken far away.
0: Můj osud mě zanesl daleko.
1: Will I come again?
0: Jestli pak se ještě vrátím.
1: On my beautiful branch of that my tree.
0: Zpátky na tu moji větvičku na stromě.
1: And I will be on my same place.
0: Jestli pak se vrátím na to samé místo.
1: How nice my garden park is.
0: Jak krásná je ta moje zahrada.
1: But the destiny has taken so far away.
0: Ale osud mě zanesl tak daleko.
1: So don't think that it will come again on this tree.
0: Čili nemyslete si, že se vrátíte zpátky na ten samý strom.
1: This is the reality.
0: Taková je skutečnost.
1: So as long as we are living.
0: Dokud žijeme.
1: We are human.
0: Jsme lidé.
1: What means for me human?
0: Co to znamená pro mě být člověk?
1: What makes me human?
0: Co ze mě dělá člověka?
1: How to create the human?
0: Jak ze sebe udělat člověka?
1: Etc.
0: A tak dál.
1: And that is one of the way called the yoga, the union between father and mother.
0: A to je jedna cesta jógy, to je to spojení mezi otcem a matkou.
1: And then you continue do your sadhana.
0: A pak pokračujete dál ve své sadhaně.
1: And there are many, many sadhanas.
0: A je mnoho různých sadhan.
1: Yesterday we were singing.
0: Předevčírem jsme zpívali
1: that bhajan.
0: Bhajan.

0: There are four kinds of practice.
1: Jsou čtyři druhy cvičení.
0: Through that you can get to the liberation.
1: Kterými se můžete dostat k osvobození.
0: Pel

0: The first practice.
1: První cvičení.
0: To know the truth and untruth.
1: Je poznat

0: pravdu a nepravdu.
1: What is the truth and what is untruth? What is reality and what is unreality?
0: Co je pravda a co je nepravda? Co je skutečnost a co je neskutečnost?
1: Vedanta said, Veda said, Adi Guru Shankaracharya said.
0: Veda, Vedanta a Adi Guru Shankaracharya říká.
1: Brahma Satya.
0: Brahma Satya.
1: And Jagat Mithya.
0: A Jagat Mithya.
1: Brahma Satya. The final truth.
0: Brahma Satya, konečná pravda.
1: Is the Brahman.
0: Je Brahman.
1: Jagat Mithya. This samsara, this world.
0: Jagat Mithya znamená tato samsara, tento svět.
1: Is not permanent.
0: Není trvalý.
1: Mithya.
0: Mithya.
1: Like bubbles on the water.
0: Jako bubliny na vodě.
1: Is not for long.
0: Nevydrží dlouho.
1: Like our age.
0: Jako náš věk.
1: We were little child.
0: Byli jsme malé děti.
1: Teenagers.
0: Pubertáci.
1: Young.
0: Byli jsme mladí.
1: And getting slowly, slowly down.
0: A pomalu stárneme.
1: And walking with the hands on.
0: Chodíme s rukama za zády.
1: And some are walking very spine is bowed down.
0: Někteří, když jdou, tak mají úplně skloněnou páteř.
1: The destiny said.
0: Osud říká.
1: You are searching grave.
0: Těm, co se tak ohýbají, že už hledí do hrobu,
1: we will carry you there, don't worry.
0: Nemusí si dělat starosti, dojdou tam.
1: My dear, this life cannot remain as it is.
0: Moji milí, tento život nezůstane takový, jaký
1: so
0: je.
1: This unsatya, unreality.
0: Čili toto je unsatya, neskutečnost.
1: So you already now.
0: A už se vám ukazuje teď.
1: And when you were young, 10, 20, 30 years, 35 years and doing the exercises.
0: A když jste byli mladí, bylo vám 20, 30, 35.
1: And then walking like this with the t-shirt, no.
0: Tak jste cvičili a pak jste chodili takovým tím způsobem.
1: But one day gone.
0: Ale jednoho dne to
1: so
0: bude pryč.
1: This is a mithya.
0: Čili to je mithya.
1: The leaves of the trees here beautiful green.
0: Strom, listy tady na tom stromě jsou krásné
1: we
0: zelené.
1: We wish that it could be all the time.
0: A my si přejeme, aby tak zůstali na pořád.
1: But just in one month.
0: Ale přejde měsíc.
1: We will invite you to collect all this.
0: A pozveme vás, abyste je schrabali tady všechny.
1: Brahma Satya Jagat Mithya.
0: Brahma Satya Jagat Mithya.
1: That's it.
0: Tak to je.
1: Yeah. We can have this everlasting.
0: Můžeme mít stále zelené listy.
1: Now in the Kali Yuga.
0: Teď v Kali Yuze.
1: There is two immortal.
0: Jsou dvě věci nesmrtelné.
1: Atma.
0: Atma.
1: And plastic.
0: A umělá hmota.
1: Plastic even you burn.
0: Umělou hmotu i když spálíte.
1: You think it is burned, it's not burned, it's in the space.
0: Myslíte,
1: still.
0: Že schořela, ale ona je ve vzduchu.
1: We can't destroy the plastic.
0: Plasty nejsou zničit.
1: Well, this is other subject.
0: Tak přejdeme na jiné téma.
1: So the first technique is to realize, to know the reality, what is the reality and what is unreality.
0: První technika tedy je vědět, co je skutečnost a co je neskutečnost.

0: Vairagya. Detachment.
1: Vairagya, odpoutanost.
0: But his attachment is very, very strong.
1: Jenže připoutanost je nesmírně silná.
0: Attachment is something, a glue.
1: Připoutanost je jako lepidlo.
0: Stuck on your one finger.
1: Které vám ulpí na prstě.
0: You take with this finger to throw it. It is stung here.
1: A vy se ho snažíte druhými prsty sundat.
0: You take from here to throw it like this thing here.
1: Místo toho se přilepíte a zůstane vám na té ruce.
0: That glue is very difficult to throw away.
1: A je lepidlo se opravdu odhazuje velmi těžce.
0: Attachment is the first problem of us all.
1: Připoutanost je takový prvořadý problém nás všech.
0: If you said or that you have no attachment, but you have attachment.
1: I když třeba říkáte, že jste nepřipoutaní, tak stejně jste.
0: You can tell Swamiji, have you attachment?
1: Můžete si říkat, Swamiji, ty jsi připoutaný.
0: My attachment is so heavy.
1: A moje připoutanost je tak těžká.
0: Round the world.
1: Je celosvětová.
0: That's it.
1: Tak to je.
0: So my attachment is all of you.
1: Moje připoutanost jste vy všichni.
0: I always say, please liberate me, Mahaprabhuji.
1: Já se pořád modlím k Mahaprabhujimu, prosím, osvoboď mě.
0: But in this attachment we should do something good.
1: Ale s tou připoutaností bychom aspoň mohli
0: as
1: dělat
0: long
1: něco
0: as body is here,
1: dobrého, dokud tu máme těla.
0: The vasana is here.
1: Tak tu máme vásány.
0: Even at least feeling of going and washing yourself. This is also attachment.
1: I když máte třeba chuť se jít umít, tak i to je určitá připoutanost.
0: Or take a glass of water.
1: Nebo když si chcete vzít sklenici vody.
0: We have to survive.
1: Musíme tu přežít.
0: And without this survive, attachment, we cannot survive.
1: A bez určité připoutanosti bychom tu ani nepřežili.
0: But don't have attached in such a way.
1: Ale nebuďte připoutaní tak.
0: That you are crying for it.
1: Abyste pro něco plakali.
0: When gone is gone.
1: Když něco odešlo, tak to odešlo.
0: Forever.
1: Je to navždy pryč.
0: Eh? That's it.
1: Tak to je.
0: Buddha. So, but the attachment is just for your surviving.
1: Čili mějte takovou připoutanost, abyste přežili.
0: Otherwise it is said.
1: Jinak se říká.
0: From here, from the earth.
1: Odsud, od země.
0: Till the Brahmaloka, on the way.
1: Až do Brahmaloky, celá ta cesta.
0: This you have to resign the attachment.
1: Tak máte celou tu cestu na to, abyste se vzdali připoutanosti.
0: Pravda. All the 12 months.
1: Všech 12 měsíců.
0: You have to practice.
1: Je třeba, abyste cvičili.
0: To be above the attachment.
1: Abyste se posunuli nad připoutanost.
0: And the wall will, this bell will say there is no 13 months.
1: A ten zvon nás upozorňuje na to, že nemáme 13 měsíců.
0: But it is, there are 13 months.
1: Ale ve skutečnosti je 13 měsíců.
0: Every third year,
1: každý třetí rok,
0: one month is going more.
1: Máme o měsíc víc.
0: How?
1: Jak to?
0: Because month is counted with the moon.
1: Protože měsíce se počítají podle měsíce, jako planety.
0: Every third year,
1: a každý třetí rok,
0: there's a 13 full moons.
1: Je 13 úplňků.
0: So that is already counted a extra month.
1: Takže vlastně máme takový měsíc navíc.

0: Yes or no?
1: Je to tak nebo není?
0: So in the Jyotish?
1: Takže v Jyotishi?
0: Jyotish can tell us in 2000 years there will be the dark moon.
1: Jyotish nám může říct, kdy bude temný měsíc v období 2000 let.
0: That is a mathematic.
1: A to je matematika.
0: And that is true. It will come.
1: A je to pravda, opravdu to tak bude.
0: They will say what time and how long
1: Oni
0: will last.
1: Předpoví, kdy třeba bude zatmění měsíce a jak dlouho bude trvat.
0: Yes, somebody is telling me.
1: Někdo mi to
0: říká. Okay. So, my dear.
1: Takže, moji milí.
0: Yoga.
1: Yoga.
0: When we come to yoga.
1: Když přijdeme k józe.
0: Then we should not only jump like a monkey here and there.
1: Tak bychom neměli poskakovat jenom jako nějaká opice.
0: Come to the real yoga.
1: Ale přijít k té pravé józe.
0: But asanas and pranayams.
1: Asány a pranayama.
0: It have great meanings.
1: Mají veliký význam.
0: Evening we will have again lecture on this.
1: A večer budeme pokračovat
0: will continue
1: v přednášce na toto téma.